Haj, kak by było dźensa z małym pućowaniem, dźensa je wšako wulkotne wedro za to, snano samo trochu dlěše może dźensa być. To so potom na nowy tydzień trochu zmieni te wedro, žiwe slibro pućuje menujcy zaso do wysokosće. Jutře lubia vedrario 22 stopňov, v útoru samo 5 a 33 a potom sú tiež zaso rímania s blakami na karče, štvrtk potom temperatúry pod 33, ale při všem vostanie nám lečné vedro. A tajke vúľady nezvesela zavyšie jenož žnincariu vonka sečom močavach, ale tiež v hospodáriu kúpelu. Sezona tam ma šako dotal skirje, no haj, tajke tajku minia tu bilancu a je přerizna. Pošovska kúpel veseli so připodla prajene přes vosebite vúznamenenie jesi menujce z doromady 2000 kúpelu nímsky pod tvojim nebjom 8 a 40 miestno vúdobyla a k tomu išče titul najrenša kúpel ve Vúžice. Jeli po takým tam išče byli nesče, Vúžiče k tomu přichodny liečny a připodla prajene tešižo předposledný prozninský tydžin ve vodže Vile vesela.

0: Spěwaki a spěwarjo prěnjeje serbskeje kulturneje brigady su z dypkom na probu přišli. Wele chwile za bachtanje njeje. Nawodnica, dirigentka Judith Kubicec da im zynki na klawirje. Wšako, čas leči, prapremjera oratoria Wulkotna woda w septembre ma so šlachčić. Moderna ma tvorba być tak Myrčin Weclich, močinu putač tak lyrikarka Róża Domašcyna, kotraž je před 5 litami libretu napisała. Jeso imaj tole poradziło, što mysla šulorjo. W přestavce my sprobomaj, wotmówi Klara z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajmała hučba, kotraž jenom môžete súzać. Du jetzt ja deres Pummertquatsch Mosche hat ja ja fein spüren na Kuschepat. Reane Blacki alle da war die Tschesche dich da Melodiakus Tschesche ja alle dabei schätze da eine Wort Oratorio.
0: Zwotke wonato vi, no doke šie v brigadži Žoniko Trvúreski tam neu oratoriu, Myrčina Veclicha, Vitonik a Čase a Rodžišćo v medlijach spivava. A netko cečiđe, vulkotna voda.
1: Nej, hvor der jo tak prægne jara varsen za tjulko, har måttet så tre måneke tjive nu. Sande rådje og psirådje, da det er en dybk, gør så der stavere at tjela, da tjulke tjinja. Måttet det ved skjulig præster, vel rettimo, hvor så bliver ved geografise, jo da det er en tema bøv, abo jeg det strudeste, så muslim præster tjinja.
0: Klima a škoda, kotruš tjulek načni, je nož jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vosebje vodmenjove raz hučbe.
2: Haja, also tam man ešte druje uja prejak, v pširu na njoke tem tamom oratorijam, ki še mečin veci skomponuo, ale to fajn zomo neke spilne, što bolo moderne, što še neke ti tako do toho časa posle. Also vane davajo še lake party, ki su upravo reane, tež rytmice, havo teksta, už do vos ma znamenča jen solo, a dvaj šulare budeja beatboxovač, von davajo tež lake recitacije.

0: haj na kóže pád, to jim hon kusnáš to hinéše, to njeho kaj te tamo oratorie, ki sú vele kvalbu na šo, na přírodu a tak, a to je kus kritika na čovjeku, štka vele nekotre pasáže sú ty, kam môžeme musieť to zvěřit, to šo skoncovať, ten sú přírodu a tak. Dokáž ma omo jako čovjeky, nekje moje njara vůlky podže na tom čo, a sa to šo kus ničí.
1: Rytmiske elementy, kotryž je Johannes Gersten Garbe přez svoj aranžmong zatvaril, šulerjo tež se samopaslenymi, recyklovými instrumentami, plešemi předstaje, tak Frederik.
2: Mo, ty na započatku ten pleše, že mu to nucdujemo, za ten započat je to fajn dynamický jara rána. Po vice, mo, ty mamo, so to dubi kajš, je na žoma skutkovač.
3: Bas.
1: Žoma nech připos v ucharju sobuza, na jezbu do světa vůlkotnije vody. Hučpnik Mirčin Veclich.
4: Ten text je tak vůrjant, kajž je tamo vězo tež, ale jinajší lirika. Mě to tak fascinovalo, co je voda, to ta nejo jenom, že ještě ryky a vůlky moja a oceány, to jsou slze, to samo jen embryo, když ve vodě teploje. A so mo tu pitnu vodu, še stobine oni mo, so mo čo postumili. V tem tekšen ucka. A so tež ešte hat popušti, stará rádia vidíš, a gumijovo škôrne, tež to je v tem tekšen ucka. Šu, aby mi od gumijovo škôrnoch nešto písal. A to ti vište nikto učbeš inéš.

Z časa znjewužiwanja wotpuska ma wón dźensa za mnohich jedyn hórki přiswód. Bohužel. Přetož poprawo měli so my moderni ludźo weselić, so dawa wotpusku. Wone pokazuja, zo cyrke nie je ženje towarstwo za sebe samych wojowacych jednotliwców, ale zromadnosć, we kotrež kóžde na umoženiu druhého sobu skutkuje. Kaž mnohe přirunania, tak tež čirovace kromi. Tola zjednorenja dla so zanomy do Hulčica, kiž je z bulom okno susoda rozbil. Co so dla toho pola susoda zamówi, je to jedne. Z tym pak nie je ščilk hišče ze světa. Škoda ma so narunač, čo se najhuščišo přes zavěščenje stane. Tak podobne, když tež nic na materiálne, ale na celé nadpřirodne ponine, je to z odpuskom. Tuto ma pomáč ščilky našich rychov za zromadnost Bohom, s cirkju a s ľudžimi do poriadka přineš. Ne vúčerpajú mne pokvat mivosće, kiž je cirkvi přes Jezusove skutk umoženia připadnú, je ve tým páče naše zavěščenie, kiž škodu vúruna. V vodače prosíme Boha ve sviatej spovědži, tam so s ním ujednáme. Tola ščilky našich rychov husto išče vostanú. Zvúčenosće abo vodvistnosće, kiž našu zromadnosť Bohom a ľudžimi káža a nám stano druhé zcela vědomé nesú. Umožený dres sme všice přes Jezusa Kristusa. Dokéž pak je nás Boh jako človeka ze svobodnej volu stvoril, smieme na Jezusovom skutku sobu dživať a spokvada, kotrež je on nám zdobil čerpač, napríklad přes odpusk, jako zastupovace narunanie za nás abo za zemretych. Drude treba bo jenaž malo, sobe nesmiene velemu skutkovač. Tola sobu skutkovač máme šice. Jeden nož druhého bremio a tak dopelniče Kristusovi zákon. Tak praje nám sviaty Pavol. Odpust je celé vešče jeden dobrý spočatk. Porciunkula rika tak veľké šmavé dziedzinstvo. Na viaca činoš jedne vašne je so vopravde stalo se s dziedzinstvom sviatého Franca.

0: Spěšeli sće nabožne wysyłanje z farariom Benom Jakubašom z Radworskeje Wosady. Podadam na časnik je 14 menšinu po 12 a nětko můžu můj wulki pisany kvěčel z Božo přeču rozdělić.
1: Přejemy z Božo.
0: A k tomu dźe jako prěnje do Pěskec. Tam je pčołaka a svěrna nošerka serbskeje narodneje drasty Monika Šulčina. W utoru swoje 5.8 svěčiła a k tomu pisa swójba Luba mama, mači a wuka. K twoim 5.8 narodninam přijemy ci, zobyče butun knes kóžde dalši dzień ze strohotu a takie nesmírne energiju žonował. Přijemy dale veselo z pčołka. Kukami, kokošemi, nuklemi, ptačkami a kačkami a při zaplinčenju nučku a pranučku. Ladaj si dale z radosću svoju serbsku utrobu a nedaj so od žanoho vycika spotonič. Džakujemy soči za šir tvoje dobroty, nech su či hišće mnoho let tu na zimi darjene. To přija svoji Lubej wódce, prawódce, maćery, munice, szóczyny, pyskycach, swe utrobie 4 dzieci, 15 nuczku, 8 pranuczku, kajż też dalsi swójmni. Daledže do Pančic Kukova. Tam je Gabriela Pascyna v utoru svoje 4.60. narodniny svědčila a po žurma serbského rozvosa šelu ľuby gratulácie, tožto strôvoty, veselo a v úspěchy při plávaniu kvitku a zeleniny a zajímavé doživenia. Pola kolesovania to šo přeja a gratuluja manželský Beno, Džoka Anne se Štefanom, Lubušk, Greta, Matilda a Gonzo, soce Barbara a Uta s partnerami, kež tež cve Paškec přečestvo gratuluje Gabrieli Pašceni z Pančic Kukova k 4.60. narodninam a k tomu nech zaklinči nětko narodnická stučka.

Hej, hej, dajke to je z tymi wokomikami a z tym časom, so minu a minu čim spěšnišo, čim rinče su. Přeju vam dženca išče krásnu nedželu, šo jedne hač čornem gumcu, abo tež hokach na dumperach, abo při rianem pučovanju, abo tež kupeli kraju. Vúžiče wokomiki słońca, to je neskýre dženca najlepša rada. Bože mě zbudeši na praj, Bettina Wenderotova.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Aš je žinca 2. augusta teko europski žen za spominanje na holokaust Cynthia Roma, z čo vy to vyželi, zo ja musím pšiudaš, ja neby to vyžel, ale tak jo a vy žincašnem našom uštěvanju spominajú Sebastian Elikovský Winkler na přesleženie teje menšiny v Češem rajchu a ven gleda za to vesipne teke na naš susedný kraj Polsku, kak veni tam spominajú na tu menšinu.

Na přisud Sinti a Roma w Čechem rajchu se žinca přece ešte njegleda z takeju važnosću, ako by było notne. Žinca uchadaju z tego, aż mjazy 1903 a 30 a 1905 a 40 su nacionalsocialisty jadnab 500 tysac Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

2. august jo se dlatego 2015 připeznal přes Europski parlament jako Europski holokaust opomínský žín za Sinti a Romu. Mjazynarodny opomínský žín w opomniściu Auschwitz-Birkenau kóždy lieto organizuje Centralna Rada ze Zwieskom Roma w Pelskej w kooperacji ze Statnym Muzeum Auschwitz-Birkenau.